cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

99 centov za kilogram. Jablká sandomierske len 99 centov za kilogram. A Carfio len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Slovenské krajina mesa, len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske, len 99 centov za kilogram. A Carfio, len euro 29 centov za kus. A naviac, získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.